Apel por domci, mírnu po ňurském triumfu na porvají tenisových výstrů, postoupil Ivan Lendl v Detroitu do semifinále soutěže VTT dotované 250 000 dolarů, když porazil ve Svěci náman Maďara Baláše Tarotího, 10.